0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90. This ain't no disco.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Michael Santana, taky Rob Thomas, tady na Hitrádu 94 minuty před 7 hodinou raní. Dobré ráno, pojďme se podívat, jak to jezdí. Doprava.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 u zúžení u mostu Šmejkalka na 22. kilometru z Prahy na Brno. V místě nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení je okolo 10 minut. S kolonou počítejte na dálnici D7 od Slaného na letiště, tady budete popojíždět mezi 4. a 2. kilometrem, a to okolo 15 minut. A na D6 na 122. kilometru u Jenišova ve směru na Cheb si dejte pozor na nepojízdný autobus na krajnici. To je z dopravy vše, přeji vám šťastnou cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Hej, už máš řidičák?
12: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
11: Fakt?
12: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky a nebo bouřky, hlavně v severozápadní polovině našeho území. No a teď k těm teplotám. 34 až 39 v tisíci metrech na horách kolem 30.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Dobré ráno, 4. srpnové, je 7 hodin, možná, že už jste vzhůru delší čas, protože jestli se v nějakou denní dobu dá něco venku opravdu podnikat, pak je to ráno, maximálně do té 9. myslím. S vámi Markéta Rachmanová, krásné úterní ráno, devadesátky non-stop, začínáme.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio devadesátka.

0: Já jsem úplně zapomněla, že No Name, ještě předtím, než přišli s velkohitem Žili, přespívali Petra Nadě. Ani nevím, jestli ji No Name hrajou živě na koncertech. Úplně si to nemyslím, ale třeba jste teď někde chalany v rámci letních festivalů potkali, tak budete vědět. 7 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio 90. Dobré ráno, za okamžik jsme zpátky.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.

0: Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
3: Devadesátky jsou zpátky.
4: Barbie, let's go party.
3: Jsou zpátky.
5: Hit me baby one more time.

Dobré ráno, 7 hodin 26 minut, posloucháte Hit Radio 90, to byla Annie Lennox. Kdyby mohla vzít utrpení celého světa, hlavně třeba kolem dětí na sebe, tak to podle mě udělá. A teďka se ještě hodně věnuje tématu feminismu, ale feminismu, jak to říct, no v takovým lepším slova smyslu. Rovnost platů a příležitostí žen ve firmách a taky obecný utlačování žen v kulturách, kde je to možná stovky let už součástí životu, ale na nějaký pokrokovější přístup tam nikdo nějak nemá koule. I když, jestli jste třeba byli v Řecku a viděli jste tam chlápky, co si točí korálkama u stolu v taverně, zatímco jejich manželky kolem nich drhnou podlahu, zalejvají kytky, mají přisátý děti u prsu, tak s tím asi ani Annie Lennox nepohne. A nějak nemám pocit, že by to těm ženským prostě vadilo. Tohle už jsou Pet Shop Boys, dáváte si ranní Hit Radio 90. Markéta s vámi, 7.27, dobré ráno.

0: Střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých můžou teploty stoupat nad 40 stupňů. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly ty národní rekordy. Mezi odborníky se už ten jev El Niño přejmenoval na El Niño Godzilla. Jakože je to tak velký, že to ani meteorologové nečekali. Tak my čtyřicítky bychom prej už měli někam zalíst, třeba na 90. Tak hezké ráno přeje Markéta Rachmanová.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou
4: a s ptákem.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro

0: 7.54, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Se zdržením okolo 20 minut počítejte na D1 na trase z Prahy do Brna. Na 22. kilometru blokuje pravý jízdní pruh před dopravním omezením dopravní nehoda. Kolona vozidel se tvoří mezi 20. až 24. kilometrem. S kolonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte také na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Ve směru na Ruzyň se tvoří kolona mezi 14. až 18. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. A ve směru k dálnici D1 se zdržíte okolo 10 minut mezi 23. až 17. kilometrem. A porouchanou dodávku nepřehlédněte na krajnici na dálnici D2 na 29. a 5. kilometru ve směru na Brno. Z dopravy je to vše.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: A čelovky vaření a papání?
5: Máme.
4: A batůžek malý a velký?
5: Máme.
4: A co boty a botičky do každého počasí?
5: Jasně, že máme.
6: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
1: On air, online, v dabu i v aplikaci
11: Radia.cz.
1: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta. Tam nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. Ministři vnitra by měli hovořit o tom, jak v podobných případech reagovat. Knihovna Václava Havla chce jako instituce pokračovat pod novým jménem. Chce dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. V Dublinu dnes bude pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce. Skuteční obřad se bude konat v katedrále svatého Patrika. Včera se s Hansardem loučili v Dublinu tisíce lidí. No a fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili.
1: Počasí.
0: Davide, děkujeme, doplníme ještě informace o dnešním počasí, o čemž jste už asi slyšeli hodně. Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky, anebo bouřky, hlavně v severozápadní polovině. Nejvyšší teploty 34 až 39 a v tisíci metrech na horách to budou právě ty třicítky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
11: Hezké úterní ráno, 8. hodina právě teď. Snad jste zavřeli všechna okna, než jste odešli do práce nebo odjeli někam na koupaliště. Mohlo by se vám tam vkrást to nesnesitelný vedro, který dneska bude určitě tématem číslo jedna všech konverzací. Markéta Rachmanová s vámi, přeju hezké ráno a posílám U2. Mimochodem, už jste slyšeli jejich úplně nový single, jmenuje se Street of Dreams a je skvělej.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: 8 hodin 10 minut, Pray na Hit Radio 90. To bylo v dobách, kdy se Tejgret dali na modlení. A zabralo to, protože single, se kterým konečně prorazili jako boy band, ukázal, že pánové umí zpívat, že dokážou i tancovat a v tomhle konkrétním sexy klipu i to, že kluci prostě dobře vypadají a pokryjou tak to široký spektrum poptávky dívek. No a dívky vyrostly a některé se teďka objevily v záběrech k novému singlu skupiny Tejgret. Dáváte si úterní ráno, 4. srpen, za malou chvíli pouštíme Česný Hoxe. Hezký den.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. comfort@group.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Takhle hraje léto na Hitrádiu 98.25. Pato Banton, Baby Comeback. Já myslím, že okurkovou sezónu bychom klidně mohli přejmenovat na sezónu lehátkovou, protože když se podíváte, o čem píšou všechna světová média, tak to jsou lehátka na plážích na všechny způsoby. Zákazy, příkazy. Některé města v Chorvatsku se rozhodly zakročit proti takzvaným ručníkářům a lehátkářům. Oni si totiž lidi myslí, že když si buknou lehátko tím, že na něj večer ještě před spaním donesou svoje osobní věci, tak mají ráno rezervováno, ale ne v Chorvatsku. Tam je prostě města večer pozbírají a odvezou potom na jednu velkou hromadu. Jak říkám, lehátková sezóna v plném proudu a vlastně místo, kde se z obyčejného ručníku stává něco jako nelegální stavba.

0: Jennifer Lopez tráví prázdniny s dětma, teď momentálně v Itálii, ještě předtím, než půjdou dvojčata studovat na vysokou školu. Při plavbě po benátských kanálech si J.Lo zahrála na Madonu, sdílela to na sítích a dokonale tam sparodovala ten její slavný klip, který se tam kdysi na gondole natáčel. Nevím, jak se to stalo, ale dneska ještě nespíval Enrique Iglesias. 90ky za moment, zpátky 8.39, dobré ráno.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Takhle, existuje máma od Lunetiků a pak existuje máma od Spice Girls. A sami si řekněte, která se vám prostě líbí víc? Já to mám jasný. 6 minut před 9 hodinou Hit Radio 90. V těch největších hitech 90. let samozřejmě pokračujeme i po 9. Teď na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. S kolonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Ruzyň budete popojíždět mezi 14. a 15. až 18. kilometrem okolo 20 minut. A ve směru k D1 se zdržíte okolo 20 minut mezi 23. až 15. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lohkov. Na dálnici D1 na 56. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto, tady při projíždění dejte raději nohu z plynu. A na dálnici D52 na 22. kilometru směrem od Brna na Pohořelice stojí odstavené nákladní auto. I tady projíždějte opatrně. To je z dopravy vše.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska bude celý den jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne můžou objevit přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39, na horách pak kolem 30.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezké dopoledne. Teplota stoupá. Většina míst u nás se zase připravuje na rekordy. Abychom se měli o čem bavit, znáte to. U nás bylo 37, u nás 38, tady jenom 33, ne. Vy posloucháte Hit Radio 90, bude 9 hodin, s vámi Markéta Rachmanová. A řeknu vám v téhle hodině něco o tom, že ne všechny turistické atrakce, co si hrajou na vykopávky, musí být pravé.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Nejvíc 90. v českým éteru, tady na Hit Radio 90, 9 minut po 9. To jsou Chris Cross, tenkrát byl vrchol jejich rebelie v tom, že si dali kalhoty v obráceně poklopcem na zadek. Dneska by šokovali, kdyby si v tomhletom přestrojení před koncertem dokázali zavázat kaničky, aniž by si u toho nahlas neoddechli před klonu. Přece jenom za 2 roky jim bude 50. Tak hezké dopoledne, dech rozhodně dneska šetřete, žádný velký výkony, už si na nás brousí do ruda rozpálený 40.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
3: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
3: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Jsou trampolíny placené?
3: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hezký dopoledne, 9 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio 90, tohle byla Belinda Carlisle. A falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru se vybudoval podnikavý Ital, který od vlastně nic netušících turistů roky vybíral vstupný skoro 1000 korun na osobu. S tou svou atrakcí dokonce pronikl až do jednoho turistického průvodce. Ale jak to tak bývá, já předpokládám, že nějaký všímavý, velmi přející soused se v tom začal vrtat, protože pán si třeba najednou koupil drahý auto a vůbec si začal žít jako dost na vysoký noze. A tak tam poslal nikoli finančák, ale skuteční odborníky a zjistilo se, že ten pán všechno, co vydával za původní archeologické naleziště, prostě uměle postavil. Takže do vězení ho potom vlastně poslala trojice nepřátel sádra, kašír a skelná vata. Au, ta strašně bolí.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou Roxette a možná, že už jste někde chytli, že do Prahy po Arnoldu Schwarzeneggerovi dorazí další akční hrdina, tentokrát Dolph Lundgren. Hvězda 80-kových a 90-kových filmů. Říká se o něm, že jeho IQ je nejvyšší v Hollywoodu, až 160. Což teda v roli Ivana Draga v Rockym úplně uplatit nemohl, ale při nějakým rozhovoru to určitě svoje diváky přesvědčí. Posloucháte Hit Radio 90, hezký úterý, za chvilku si dáme třeba Coolia.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
2: 90 jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: A čelovky vaření a papání?
2: Máme.
1: A batůžek malý a velký?
2: Máme.
1: A co boty a botičky do každého počasí?
2: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
8: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
13: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.

0: hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hledáte místo pro školení,
2: konferenci
1: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
2: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
1: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
2: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Zažijte Zoo Praha jinak.
7: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
6: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
7: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Utečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám Neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám Neutečeš.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebij ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: A čelovky vaření a papání?
6: Máme.
5: A batůžek malý a velký?
6: Máme.
5: A co boty a botičky do každého počasí?
6: Jasně, že máme.
7: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
8: 90 jsou zpátky.
9: Hit Radio 90. 90.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
3: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Teď už se ve studiu Hit Rádia 90 na několik hodin zastavil Ivo Alač. Nejprve tedy, aby vám popřál krásné poledne. Máme úterý a tak si to úterý pořádně spolu užijeme. Hned na úvod si dáme jednu z nejlepších devadesátkových věcí. Zombie od The Cranberries.
0: Hit Rádio 90 a Ivo Alač.

0: Podobným způsobem jako svou někdejší jízdu natáčel Jan Svirák svůj nejnovější film Pět švestek, o kterém jsme se v tomto týdnu dozvěděli jednu velmi příjemnou zprávu, že bude mít premiéru i v britských kinech, což se jen tak českým filmům nedaří. No a uvidíme, jestli ho také naše filmová a televizní akademie pošle na Oscary. Každopádně teď jsme si připomněli tu píseň, která Pět švestek doprovázela v traileru a byla samozřejmě v té jízdě. Mám jednu ruku dlouhou kapely Buty na Hit Radio 90. Za chvíli Meredith Brooks.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz
6: 90.

takovou oblíbenou věcí na počasí v Londýně hodně nadávat, ale když je tam teďko příjemných 29 stupňů, zatímco tady u nás je to mnohem horší, tak nějaký výlet do Londýna to by chtělo, ne? Teď jsme si ho dali společně s London Beat, tolik You Bring On The Sun, a teď už taky No Son Of Mine od kapely Genesis na Hit Rádiu 90.

0: když se Madonna před několika dny spojila na jednom pódiu s Kylie Minogue. Jaký by to bylo, kdyby na tom pódiu byl třeba i Gary Barlow? No, teď jsme ho tady aspoň měli s Madoninou písní Love Won't Wait, se kterou dosáhl velkého úspěchu v hitparádách právě v 90. letech, tak jsme si ji dali na hitrádiu 90. Za chvíli už No Doubt.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava, vlny, tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nádherná věc na Hit Rádiu 90. Scarlett Independent Love Song. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích a dálnicích. Víc ví Tereza.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Nehoda je pořád na D1. Před sjezdem na Průhonice na 7. kilometru ve směru na Prahu bouraly 3 kamiony a blokují pravý pruh. Je tam kolona. Další problém na dálnici D1 je u Velké Bíteše. Provoz brzdí omezení ve směru na Brno. Kolona je od 159. po 162. kilometr. Pojďme na D10. Tam je nehoda ve směru na Turnov, a to na 40. kilometru. Zdržení je na 10 minut. A pozor taky na dálnici D11 ve směru na Prahu. Nehoda je na 36. kilometru. Tady je to ale bez většího zdržení. Šťastnou cestu.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo ji položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Odpoledne a večer se zejména v Čechách ještě můžou objevit nějaké ty přehánky nebo dokonce i bouřky, jinak je stále jasno až polojasno a nejvyšší teploty se pohybují mezi 34 a 39 stupně Celsia. Jak to bude vypadat zítra, tedy ve středu? No nadále jasno až polojasno, odpoledne a večer zase, hlavně v Čechách, se může přechodně objevit nějaká ta přehánka nebo bouřka, silnější. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů, nejvyšší denní 32 až 37, s tím, že na jižní a střední Moravě může být místy kolem 39.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: A jako kdyby toho sluníčka nebylo dost, občas je tu i na Hit Rádiu 90 v názvech písní a s jednou takovou teď přichází Dario G.
0: Ivo Alač. Hit Rádio 90.

0: I když tím John Bon Jovi myslel spíš ekonomický úpadek a vysychající americký sen, tak se teď píseň s názvem Dry County hodila i k tomu počasí, které letos v létě panuje nejenom u nás, ale prakticky v celé Evropě a i v jiných zemích světa. Zejména u mladých lidí už se taky kvůli tomu začíná projevovat takzvaná klimatická úzkost, strach z budoucnosti, který ale kolikrát vede i k tomu, že jsou pak šetrnější k planetě. My tady proti jakékoliv úzkosti bojujeme skvělými hity z 90. let a tak si rovnou za chvíli dáme jeden takový pološílený, veselý Katná Joe.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Na Hitrádiu 90 Mr. Big a Wild World. O divokém světě pouličních prostitutů vypráví skvělý film s Keanu Reevesem a už zesnulým Riverem Phoenixem v hlavních rolích Mé soukromé Idaho, který je právě dneska na programu Pražského Bia Oko v rámci přehlídky Léto s Keanu Reevesem. Každé úterý od 8:30 večer se promítá jeden ze zásadních filmů tohoto nedávného návštěvníka Prahy. No a dojde samozřejmě i na Matrix už za týden, ale dneska tedy jeden z nejzásadnějších queer filmů, když je týden Prague Pride. A tak by se hodili Pet Shop Boys teď, ne?

0: se kterým tenkrát Tina přijela do Prahy. Měla tady koncert v Dělíčku 22. srpna 1996. My jsme si Something Beautiful Remains zahráli 4. srpna 2026 na Hit Radio 90. Za chvíli Snap.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.
9: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: nových a je mimochodem ke slyšení ve filmu Michael. My jsme si ale teď na Hit Rádiu 90 dali Blame It On The Boogie od britského boybandu Big Fun. No a na řadě už je naše Tereza s dopravou.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Na příjezdu do Prahy po D1 je pořád nehoda před sjezdem na Průhonice. Na 7. kilometru bourali 3 kamiony a kolona je na 15 minut. Na D1 brzdí provoz ještě u Velké Bíteše ve směru na Brno. Tam je kolona od 158. po 162. kilometr. A ještě o kousek dál je na dálnici nehoda, konkrétně na 210. kilometru z Vyškova na Brno. Tam už se tvoří kolona. A mrkneme ještě do západních Čech. Nehodu hlásí Plzeň, stala se v Univerzitní ulici, je to na křižovatce s Morzeovou. Šťastnou cestu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A čelovky vaření a papání?
5: Máme.
4: A batůžek malý a velký?
5: Máme.
4: A co boty a botičky do každého počasí?
5: Jasně, že máme.
6: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
13: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska i zítra by mělo být převážně jasno až polojasno, ale během odpoledne a večera se můžou zejména v Čechách objevit nějaké ty přehánky nebo bouřky. Dnešní nejvyšší teploty 34 až 39, zítra to bude podobné 32 až 37 a těch 39 se může objevit na jižní nebo střední Moravě. Nejnižší noční 24 až 19 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Letošní meteorologické léto i prázdniny vlastně už jsou ve své druhé polovině, ale pořád lepší, než aby byly v posledním týdnu, že jo? Odpoledne 4. srpna užíváme společně, Ivo Alač stále přeje krásné úterý, no a teď už si na Hitrádiu 90 dáme Roxette.
0: Hitrádiu 90 a Ivo Alač.

Bulharská měna je levá, chlapkům tím ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou sortičku, na sortu. Toužej po německém pasu, pasportu.

jsou levý. Šetřivý táta to neví. To kásy na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Jako kdyby nestačilo vydání skvělé nové desky, vystoupení v poločase finále mistrovství světa ve fotbale a nebo i pochlubení se sbírkou penisů ve svém londýnském domě, teď se o ní ještě navíc hodně mluví i po společném vystoupení s Kylie Minogue na amsterdamské World Pride. Teď jsme si Madonu ale dali taky na Hit Radio 90. Legendární Like a Prayer je za námi a za chvíli Bryan Adams, Please Forgive Me.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tak už i na Moravě naměřili 40. Včera to ve Strážnici bylo hodně blízko, 39,9, což už i tak byl rekord. No a dneska na stejné stanici před necelou hodinou naměřili o 4 desetiny víc, takže aktuální moravský teplotní rekord činí 40,3 desetiny stupně Celsia. A klidně ještě během dneška může být překonán.
1: Hit Radio 90.

0: Elton John nám právě teď na Hitrádu 90 nabídl úžasnou věc Easier to Walk Away ve 14.38. Jinak dneska je to 9 let, co se Despacito stalo nejsledovanějším hudebním videoklipem na YouTube. A tak dnešní 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, věnujeme právě žebříčku nejsledovanějších 90kových videoklipů na této platformě. A zítra tu budeme mít tu naší další hitparádu.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hitradio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byla kapela Aha a I Call Your Name, a mimochodem Take On Me od této party je jedním ze stovky nejúspěšnějších videoklipů na YouTube. My se za chvíli podíváme na tři nejúspěšnější z devadesátek. Za chvíli tři ve tři, ale ještě předtím aktuální informace z dopravy.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Začneme na Moravě. Kolona na čtvrt hodiny je na dálnici D1 u Holubic. Na 210. kilometru z Vyškova na Brno bouralo osobní auto s nákladňákem a projíždí se jedním pruhem. A 15 minut ztratíte na D1 ještě u Brna ve směru na Vyškov. Řidiči popojíždí mezi 189. a 196. kilometrem. Silný provoz je i v hlavním městě, konkrétně na Pražském okruhu. Kolona v obou směrech se táhne mezi Barandovským mostem a exitem Ořech. A ještě severní Čechy, odtud hlásíte dvě nehody. V Ústí nad Labem v Masarykově ulici bourala dvě auta a stejně tak v Liberci v ulici doktorky Milady Horákové u křižovatky s Melantrichovou. Šťastnou cestu.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: I zítra by mělo být podobně jako dnes, převážně jasno až polojasno, během odpoledne a večera, hlavně v Čechách, může být přechodně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 24 až 19, nejvyšší denní 32 až 37, na jižní a střední Moravě může být místy až 39.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 4. srpna 2017, tedy přesně před 9 lety, se Despacito stalo nejsledovanější hudební videoklipem na YouTube a dodnes tento primát drží s více než 9 miliardami shlédnutí. No ale protože jsme Hit Radio 90, tak nás teda zajímá hlavně, jak si stojí klipy z té naší oblíbené dekády. A tři nejúspěšnější doprovází ty následující tři hity.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.
2: 3 ve 3.

0: O třetí a druhé místo nejsledovanějších devadesátkových hudebních videoklipů na YouTube se pořád perou Smells Like Teen Spirit a What's Up. Před měsícem byla Nirvana druhá, teď ji teda o kousek předstihli Four Non Blondes. No ale první jsou pořád Guns N' Roses se svým výborným klipem k písni November Rain, kterou jsme si teď na Hit Rádiu 90 dali v celé její kráse. Mimochodem, o tom klipu se bavíme i v naší úplně první Vypalovačce.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tedy probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy.

Blu-ray The KLF 23 Seconds to Eternity, na kterém by měl být ten skvělý videoklip k hitu, který právě teď na Hitrádiu 90 rozněl, Justified and Ancient. Tak jakmile mi ten Blu-ray přijde, tak vám dám vědět, jestli to stojí za to, abyste si třeba jako fanoušci 90 mohli taky tento Blu-ray pořídit. Ovšem, co si teď jako fanoušci 90 společně poslechneme, je jeden z nejvydařenějších hitů boybandu Boyzone, All That I Need.

0: Jestli se teď třeba dáváte pozdní oběd nebo brzkou večeři a máte svíčkovou, nebo takové ty švédské masové koule se smetanovo-hořčičnou omáčkou, tak teď jsme vám k tomu přidali brusinky a za chvíli se vydáme na plavbu Titanikem.
1: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
2: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
3: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
2: Alfa křížovky, ty s duhou
3: a s ptákem.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.

0: Rádiu 90 jsme okořenili trochu Eurodanceu, tolik Labouche, Sweet Dreams, pojďme na dopravu.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Nehodu hlásí severočeská D8. Dvě auta bourala na 35. a 5. kilometru směrem na Drážďany. Už se tam tvoří kolona. Zdržíte se taky v hlavním městě na Pražském okruhu. Bouračka je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru směrem k nájezdu na D10. Na Vysočině je tradičně silný provoz na 38. na cestě z Havlíčkova Brodu na Jihlavu. Kvůli omezení jsou kolony před nájezdem na dálnici D1 u Červeného kříže. A omezení brzdí provoz na příjezdu do Brna po D1. Kolony jsou v obou směrech a vždycky je to na 20 minut. Tak pevné nervy.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: I zítra by mělo být převážně jasno až polojasno a během odpoledne a večera se hlavně v Čechách může objevit nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Nejnižší noční teploty mezi 24 a 19 stupni, nejvyšší denní 32 až 37, na jižní a střední Moravě až 39 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Nevím jak u vás, ale tady u nás za okny studia Hitrádia 90 v Praze teď zalezlo sluníčko. Vypadá to, že asi bude pršet. Tak si to sluníčko doplníme takovou slunečnou písní, letní písní kapely Texas.
0: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: Jestli vám váš WhatsAppový účet teď hlásí něco, s čím jste se předtím nesetkali, něco jako probíhá kontrola aktivity vašeho účtu a informací o vašem zařízení, aby bylo ověřeno, že jsou v souladu s našimi podmínkami služby, tak je vás od včerejška mnohem víc po celém světě. Ve většině případů se jedná o chybu a už se pracuje na obnově účtů zablokovaných neprávem. Když tak tedy napište, jestli vám to funguje.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636 Hit Radio 90.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
8: Zažijte Zoo Praha jinak.
9: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
8: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
9: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

se úplně běžně neděje. Na všech stanicích měřících teplotu v Česku byl dneska překonán rekord pro 4. srpen tedy. Na 10 místech bylo přes 40 stupňů, včetně Jihomoravské Strážnice, která ještě navýšila ten historický moravský rekord na 40,9. Absolutní rekord pro Českou republiku zatím teda nepadl. Ten stále drží od neděle 28. června letošního roku, kdy meteorologická stanice v Doksanech naměřila 41,9. No ale ty dnešní čísla ještě nejsou konečná, tak uvidíme. Ale teď uslyšíme skvělou Marcelu Detroit, Vitu I Believe, na Hit Radio 90. Užívejte.

0: Přes Michaela se u nás návštěvnosti našich kin nejprve přehnala dvojka Ďábel nosí Pradu, potom Odyssea a myslím, že někdy v následujících hodinách nebo dnech tak učiní i nový Spider-Man, ale pořád je to celosvětově nejúspěšnější hudebně životopisný film v historii. U nás mu teda k Bohemian Rhapsody chybí 1,5 milionu diváků, tedy zhruba pětinásobek toho, co zatím nazbíral, a to teda rozhodně nedá. Jsem zvědav, jak se třeba v budoucnu povede filmu o Madoně, až vznikne. No a Krále popu právě za chvíli na Hit Radio 90 vystřídá královna.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Největší hit zpěvačky Crystal Waters, Gypsy Woman, zakončuje další hodinu na Hitrádiu 90. Máme 6,5 minuty před 17. Je čas na náš zpravodajský servis. Za chvíli Lucie s přehledem zpráv, ale ještě předtím Tereza, doprava.
1: Doprava. Doprava.
2: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Zdržíte se na dálnici D5. Provoz brzdí ve směru na Prahu kolem nehody na 44. a 0,5 kilometru. Pomaleji jede taky D4 ve směru na Prahu. Tam je na vině srážka dvou osobáků na 25. a 0,5 kilometru. Bouralo se i na D10 ve směru na Turnov, konkrétně na 13. kilometru. Tady už se tvoří kolona, má zhruba 3 kilometry. A na dálnici D8 pořád pozor ve směru na Ústí nad Labem. Na 35. a 0,5 kilometru policie došetřuje další nehodu dvou aut. V Brně je problém ve Vídeňské ulici ve směru z centra. Na křižovatce s Moravanskou překáží bouračka osobního auta s nákladňákem. A v Ostravě buďte opatrní v nádražní na křižovatce s Valchařskou. Tam jsou v sobě dvě osobní auta.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření, našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
12: Třikrát zelená smažák.
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: DAB i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. V Čechách se dnes objeví silné bouřky. Postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední až po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině. Dorazit mohou také kroupy a přívalové srážky. Všechny stanice dnes překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se teplota zatím dostala na 10 místech. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, bezmála 1,40. Ministr školství Robert Plaga chce zachovat přípravné třídy základních škol, připraví změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. Ze zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. V katedrále svatého Patrika v Dublinu proběhl pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Na smutečním obřadu vystoupila řada jeho hudebních kolegů z kapely The Frames. Společně s Markétou Irglovou zaspíval Eddie Vedder, frontman kapely Pearl Jam. Rozloučit se přišli také Bono a DHSU2. Živý přenos na internetu sledovalo přes 40 tisíc diváků.
2: Počasí. A já ještě doplním, jak by mělo být podle meteorologů ve středu. Podobně jako dneska, jasno až polojasno, během odpoledne a večera hlavně v Čechách, přechodně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které můžou být znovu také velmi silné. Nejnižší noční teploty mezi 24 a 19, nejvyšší denní 32 až 37, na jižní a střední Moravě až 39.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Nové divadelní zpracování klasiky Nebezpečné známosti s na Oscara nominovanými herečkami Leslie Manvel a Monikou Barbaro se bude v našich kinech promítat od příštího pondělí. Ale my si teď připomeneme tu moderní devadesátkovou verzi nazvanou Velmi nebezpečné známosti, kterou mimo jiné doprovázela Bittersweet Symphony.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Příští měsíc, konkrétně 13. září, to bude už 30 let, co nás Tupac opustil. Teď jsme si připomněli jeho velký posmrtný hit Changes z 98. na Hit Radio 90. No a máte-li rádi rockovější pecky, tak vám za chvíli taky uděláme radost. Jednou věcí od Aerosmith.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz. Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Takhle byla samozřejmě Jana Kirchner skvělá, respektive modrá na Hit Radio 90. No ale jestli jste ještě nikdy neviděli naživo, tak přicházíte fakt o hodně. Ale naštěstí to můžete napravit třeba hned v tomto týdnu. Konkrétně v sobotu bude Jana součástí přerovských

svatovavřineckých hodů, takže to bude ještě navíc zadarmo, neberte to. Za chvíli je náš mírně opožděný filmový hit půl šesté, no ale ještě předtím taky pánové, kteří, jak jsme slyšeli ve zprávách od Lucky, vzdali dneska hold předčasně zesnulému hudebnímu kolegovi z Irska, Glenu Hansardovi. Tady jsou YouTube.

Na Hitrádiu 90 Pet Shop Boys, Can You Forgive Her? V moci posedlosti je film, který není až tak známý a rozhodně nepatří mezi nejlepší 90kové kousky, ale je to takzvané guilty pleasure pro všechny milovníky thrillerů, nebo Nicole Kidman, Aleka Baldwina, Billa Pullmana či Tobina Bella ze Saw. No a taky kapely Spin Doctors, která do něj přispěla právě tímto hitem.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit půl šesté, Little Miss Can't Be Wrong od kapely Spin Doctors, od které známe i tu hodně podobnou věc Two Princess. No ale tahle byla v kultovním thrilleru V moci posedlosti, který měl českou kinopremiéru právě v tento den 4. srpna v roce 1994. No a za chvíli už robí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Hledáte místo pro školení,
3: konferenci
2: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
3: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
2: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
3: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Barbie, let's go party.
6: Jsou zpátky.
8: Hit me, baby.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme,
6: vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
6: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertasplus.cz.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: Hit Radio 90. Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace k tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
1: Baru, ty jsi hlavička.
0: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Plzni Červeném Hrádku za 4 766 980 korun, byt 2KK v Liberci za 4 470 000, nájemní dům v Olomouci Chválkovicích za 6,25 milionu, rodinný dům v Ivani na Prostějovsku za 2 150 000 a pozemek k bydlení v Lošticích u Šumperka za 1 800 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Ζάχη. Non-stop! Hit Radio 90.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření našeho života koření.
6: Pro háčkování CZ.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
2: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
3: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
2: Alfa křížovky, ty s duhou
3: a s ptákem.
4: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam regga, vyhrávej mužik.
5: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Check it out, check it out.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Zažijte Zoo Praha jinak.
8: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
7: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
8: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
9: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
10: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: She's black, flesh and bone.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.